0: down.
1: Hit Radio Zlín.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt.

0: žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Letos se opět můžeme plavit lodí po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic a zpět. Od června nám to opět umožní 12-místná loď Bruno. Vyplouvat bude ve středu odpoledne a taky o víkendu dopoledne. S ohledem na velký zájem veřejnosti ale pravidelně přibývají další plavby. Cesta z Kroměříže do Kvasic a zpátky je dlouhá asi 18 kilometrů a trvá zhruba 2 hodiny. Čtvrtek přináší na východ Moravy velkou oblačnost. Odpoledne a večer by na části našeho území mělo i trochu zapršet. Už v noci ale budou srážky zase ustávat a mělo by se i vyjasňovat. Dnešní maxima se dostanou na 19 až 22 stupňů.
2: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva,

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Jaká byla dovolená? Mě říká to vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt to, vy tak už nebudem.
1: Vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo?
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže
1: já
2: bohužel.
1: Já vím, já to viděl. Já se na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježíš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle. Víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My sem taky vlastně nejdem, že jo?
2: Fakt?
1: Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: otevřít poslední snídaní šampionů tento týden. Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No
0: to...
1: tak moment, tady už vidím malý mráček v neděli, ale...
0: Ne, počkej, kde se to vypíná, tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter, já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejedu do Ostravy, ale do Krnova. Takže
2: jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou, takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik? Půl hoďky, 3/4 hoďky cesty asi.
2: Co no, vy?
0: Já jedu na svatbu v sobotu.
1: Mm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jedeme nahory, takže taková klasika.
0: Nekecej, kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena zase. Jestli se nic nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, tak jak jo, říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacler veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Kača Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člunu s dětmi.
1: Sonja Sibřina, plán je jasný, Vltavaran.
0: Květa Děčín jede za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na ně těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend k přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju, dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty ses ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mně tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, jak tam jsou takový ty atrakce. Neznáte Pasohlávky?
1: Nevím, jako znám Pasohlávky.
0: U Brna to je. Mm. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezóny. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný.
1: Ještě je to studený, někdo odvážný.
0: Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Soler. Chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. Víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všiml si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Tak to vyřešil, a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že musí jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mě předevčírem přišla SMS-ka, jakože od policie České republiky,
0: jasně,
1: že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Jak koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to tágo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
4: Připravte na to svou mysl.
5: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
6: Ale proč se držet při zemi?
5: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrand Káva.cz

0: hromad stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
3: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.

0: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
1: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hitrádiu přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
2: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři se všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
3: Tak taky znám takový experty, no.
4: Jako doma heslo admin?
3: 1234456.
4: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo. A nejlepší jsou lidi, kteří mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
3: To jsem já trošku.
4: To seš ty? Dobře,
3: ale takže... občas obměním jeden znak, jakoby, no.
4: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku.
5: No, okay,
4: je to takový jako něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? Nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandts, I'll be there for you na Hitrádiu. Hezké ráno.

0: doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastný. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního nového bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců.
1: Taky.
0: A my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit, prát a tak.
2: To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy, klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, kamarád Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
7: Unihoby.
6: Vše pro tvé zelené království.
8: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Tweet, tweet.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Olomouci v Kadaňské ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. A na trase ze Vsetína na Rožnov v lesním úseku za Dušnou došlo ke srážce osobního auta se zvěří.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMSku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Suri karty. Tak nám napište na web Hit Radio nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala: děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3.27. Chudák.
0: Ty bláho, 3.27 takhle budík jen tak a myslím, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak, děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například

0: strany proto kritizovali vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: V chovu drůbeže nedaleko Bystřice pod Hostýnem se vyskytl takzvaný pseudomor. Jde o chorobu, která má podobné příznaky jako ptačí chřipka. Na lidi se nepřenáší. Ohnisko je v Podhradní Lhotě. Veterinární správa tam i v okolních obcích vymezila pásmo, kde platí mimořádná opatření. Například tam chovatelé nesmí přemysťovat ptáky. Dnes by měla nad východem Moravy převažovat velká oblačnost. Odpoledne a večer by se měly na části našeho území taky objevit přehánky. Moc toho ale nenaprší a proti suchu to tak příliš nepomůže. Odpolední maxima se dostanou na 19 až 22 stupňů.
2: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod Kostelem. Adam a Eva.
3: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké čtvrteční ráno.
5: Krásný ráno.
6: Snídaně šampionů.
5: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
4: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil takový ležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda vylekal víc mě neší a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, tady budeme. Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní, teď po sedmé bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Switch up.
1: Black Eyed Peas.
0: Switch up.
1: 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
2: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala, Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal, tak to si děláš srandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil. Pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma byla, měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl, ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
1: Ale chudáci zvířata prostě, my se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo, zvíře, ale kdyby ty zvířata uměly mluvit, jo, by nám to dali pěkně sežrat, jo, ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček, no, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
2: Zmizel,
1: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hruběji, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak super.
2: Teď oblíbenej doma.
1: Super, no. Takhle, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
2: Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšernej a určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jste se to na někoho dokázali svést.
1: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávu. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Filip a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: rád. Čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Taťky pes mi sežral morčata a místo toho jsem po škole v kleci našla zakreslý králíčky. Taťka to trochu poplet. Počkej, cože? Taťky pes mi sežral
0: morčata. No prostě pes se zbavil morčat, tak teďka koupil králíky, no.
2: Prostě ten posluchač sněd morče a pak to svět napsal, jo. Jenom, že,
0: no. No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo, ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od její maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Mark.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečky, morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A já jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no. Nějaký barvičky a že to jako zkusím, tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor, rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlobený srdce v tu chvíli a nechala jsem se ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je s
0: námi. Takže máš ho,
1: ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti jde malování, co si o tom myslí tvůj Kuba, tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava, no a samozřejmě předáme i hity Sunrise Seveniu nebo Ale Farben tady na Hit Radio. Hit
3: Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2, průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem.
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
15: Uniho by.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
20: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
21: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase ze Vsetína na Rožnov v lesním úseku za Dušnou došlo ke srážce osobního auta se zvěří a mezi Štítnou nad Vláří a Bylnicí došlo k nehodě dvou osobních aut se Srnkou. Je tam policie.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Dále Farben Baby Goodbye, 7:30 na Hit Radio. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V České republice není pro ženy úplně bezpečno, v porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 000 vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní fantomy budovy a moderního interiéru.
3: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě by zajímalo, jestli ty borci byli venku, nebo...
3: To by ono.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jdem zas dál. No, pojďme soutěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
3: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
3: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, no. Největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
2: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat. Jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness odpočinek?
3: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
2: Všechno nejlepší.
3: A já bych to ráda asi věnovala dceři s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. To je hezký. Mamka roku. No tak Radmilo, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
3: 60.
0: To je kopa.
2: To je kopa. Ale tucet?
0: 12. Jo. Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádkový krtek, který má modré kalhoty s kapsami?
2: Jejda. Je to vlastně zdrobnělina toho krtka?
3: Krteček.
2: Ale...
1: Otázka třetí.
2: 3 vteřiny
1: na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Chorvatsku?
3: Kunou. Teď už se platí eury.
0: No, tak stihla si to, dobře.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik rohů má obdélník?
3: Obdélník má 4 rohy.
0: Mhm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
3: Modrou.
0: Modrou.
2: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
3: Strašně dobrý. Já jsem nervózní.
0: Ale dopadlo to. Hele, už je odřený teda z obě dvě, ale klaplo to, tak rád bylo. Gratulujeme. Vyhráváš pro tvoji dceru a jeho přítele víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
2: Moc ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
3: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
0: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
4: Příště už bychom vlastně nemuseli dávat žádné otázky, ne?
0: Davide,
4: to prostě dali.
0: Davide.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Radio Zlín.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. Nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší.

0: 7.41. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil.
1: Tak buď moje.
0: S vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Tak buď moje.
2: Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Je monumentální audiovizuální show, bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho a vy u toho prostě chcete být. Tak lístky.
2: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: Občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: teď. Tweet, tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček@reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček@reality.cz.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
7: Unihoby.
6: Vše pro tvé zelené království.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostratě ve směru na Hvozdnou dejte pozor na sraženou zvěř v pravém pruhu. A pozor na nehodu na trase ze Vsetína na Rožnov pod Radhoštěm v lesním úseku za Dušnou. Počítejte tam s omezením.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
15: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
16: Pořád jste tady.
17: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.53, Hit Radio a vy, dobré ráno.
1: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
2: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
1: OK, co dej?
3: Úplně v pohodě,
1: tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
3: Už nemá ve studiu top kamarád.
1: Ale počkej, to je možná jednostranný.
3: Davide.
1: Pro Davida seš top kamarád je a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
0: Nikdy jsme nezdělali s Davidem stejný mikrofon.
1: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
0: Já jsem ve stresu víc než předtím.
1: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
0: Davide, jak ti je? Taky ti je tak hrozně?
3: Furt stejně.
0: Ne, ale představte si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo? Hele, Franto, hoď mi sem ty cihle a pak mě obejmiš, že mě dneska zase hrozně vytočil.
3: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
1: Zkuste to vyzkoušet, přesně.
3: Zkuste to dneska vyzkoušet.
0: Zkuste to.
1: Jo, tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať propadlo.
0: Ale tohle si zapisuju do zlatého fondu, co řekl David, jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě si žijou kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Switch Disco a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem

0: bude ve středu odpoledne a taky o víkendu dopoledne. S ohledem na velký zájem veřejnosti, ale pravidelně přibývají další plavby. Cesta z Kroměříže do Kvasic a zpátky je dlouhá asi 18 kilometrů a trvá zhruba 2 hodiny. Čtvrtek přináší na východ Moravy velkou oblačnost. Odpoledne a večer by na části našeho území mělo i trochu zapršet. Už v noci ale budou srážky zase ustávat a mělo by se i vyjasňovat. Dnešní maxima se dostanou na 19 až 22 stupňů.
1: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: A taky Davidem, krásné ránko.
2: Ahoj. Snídaně
6: šampionů. Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahleta cesta, tenhle výlet na lyžích v květnu. Na místo expedice dorazil v 15.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih, na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že jak jsme to viděli u Cimrmana, u Svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
5: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Miraj Easy 8.03 na Hit Radio. Hezké ránko. Hit Radio.

0: uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8:08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Ježišmarja.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo.
1: Cože?
0: Překonal jsem hranici 100 kg.
1: Yeah.
0: Nebo čím se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kg. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no, teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že k té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo. Já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojí partnerka v restauraci. A my jsme pak ti, kdo přibírá, my si to bereme na hrb. Teda do břicha, jo, to je jedno. Tak přece se to nevyhodí, že jo. Ale já vlastně, mně došlo, že to je opravdu kvůli tomu, že všechno dojídám.
1: Abych tě výjimečně neschodila, ale podpořila.
0: No, no.
1: Tak můj Kuba. Když jsem ho poznala, vážil 85 kg.
0: A teď?
1: Nyní má 105.
0: Děláš si.
2: Pane bože,
1: na počkejte, ale na něm, on je taky vysoký a opravdu to na něm, jak tak má takový maličký
2: tak
1: pupíček,
2: jako
1: ale není to
2: stejně,
1: na něm vidět.
2: Ne,
0: počkej, chtěla říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličký
1: pupíček.
0: No?
1: Ne, ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubenej na něj, jo, že teďka mu to sluší vlastně víc a on není tlustý, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
0: Stejně
1: ta
0: vy,
1: úplná
0: vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kg. Tak si představ,
1: cože?
0: 67 s mojí vejškou, tak skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
0: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kg?
1: Počkej, to jsi nemohl mít 67.
0: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a co, že to neschodíš zpátky na těch 67?
1: Je, dala bych nějakou výzvičku.
0: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, jo, že to je nemožný. No tak, mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo, která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo, protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
0: Koho? Nebo to jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace. Dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World na Hit Radio, 8 hodin 12 minut. Hezký čtvrtek přem. The kisses of

0: Benson Boone.
1: Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno, posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka 100,3 kg. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme, prostě to tak je.
2: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech, za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
1: Takže to není tak nemožné, jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo, takže Pavel tady po dětech...
3: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kilo za 3 roky?
1: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak tady je luxu všechno, tak ono to nebude jenom uděl partnerů a dětí, jo? Ale já tady prostě s ním všechno v práci.
3: I kolegů a kamarádů.
1: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50 a to je známka toho, že se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
2: To je skvělý. Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
1: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívíš se na mě zepředu jenom.
2: Tak, další zpráva.
3: On je snad i těhotnej.
1: Jo, ty jsi těhotnej, Michale.
2: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak mi teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
1: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní, všichni, kdo nám napsal.
2: No tak
1: jo?
2: Tomáš může, ten hubne no, naopak.
1: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál, máme tady hlasovku od Ivany.
4: Oh, chápu, ale i včera.
1: Jo, to je konec, tak.
4: Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Ale když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on tak po nás všech třech, po mně i po našich dcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví, ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
1: Obsluha, když ho vidí, tak to pak tak tak chápou, že?
2: Bez otázek.
1: Tak ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, na 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím, au.
2: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
1: Takže sečteno, podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
2: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty jsi říkal, že seš spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych začala makat teď ještě.
1: Já jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
8: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
7: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
9: Proč se
0: prádelka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
9: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
10: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland. Under Armour
12: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
13: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 275. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné osobní auto, s opatrností projedete a 15 minut se zdržíte v koloně v Ostravě na Rudné na příjezdu od Havířova.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Jsi nemocná? Bereš léky na to, Jasmin?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to
0: nestihnu
3: to.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hit Rádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný populizátor, přírodovědy, vypravěč, milovník planety. Spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně. Je úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa. Zdravím vás do Hit Rádia, prosím, pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi. Zítra slaví 100 let, díky, Marťa. Tak to jsme zvládli. Nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovičce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let. Tak od zítřka už má Sir prostě, Sir má smůlu, no. Tak hleda, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letí

0: www.lidl.cz. Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
1: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i s paní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Celeste Buckingham, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmím zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koberce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jen u mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás. Ale...
0: Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hit Radio a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý, hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend, až do nedělních 18 vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hit Radio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
2: Hit Radio. Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dvě havarované vozidla, konkrétně na osobní auto a dodávku v Sazovicích. A taky na možné zpoždění při průjezdu Zlínem a Bezměrovem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
3: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: On air.
1: Online.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Město Vsetín dokončilo v domech v ulici pod Žamboškou rekonstrukci bytů zvláštního určení, které obývají zejména seniori. Práce v domech měly několik etap a trvaly roky. Město v těchto budovách opravilo všech 64 bytů. Náklady se vyšplhaly v součtu na částku přes 30 milionů korun. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynalticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na 3. No a čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer.
9: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín.

Ráno, přátelé, čtvrtek, ale ne leda, jaký čtvrtek. Za prvé jste s Hitrádiem Zlín, což znamená, že vás nemine dobrá nálada. A za druhé je zítra svátek, takže volno, takže paráda. Pojďme na to. Já si tu popijím ginger beer, bacha, zázvorové pivo, to je nealko. Je to teda sladké jak cecek. A zrovna jsem četla, že když chce člověk zhubnout a hrozně se diví, že proč to nejde, tak je dost pravděpodobné, že za to můžou právě slazené limonády, energy drinky a nebo velké ochucené kafíčka z kavárny. No, nedá se nic dělat. Zase je to otázka jako různých kombinací, si myslím, protože můj chlap ten může pít, co chce, kafe sladí a tak dále a nepřibere ani kilo. Takže, přátelé, hlavně buďte spokojení, já posílám škvor síla starých vín. To se naprosto hodí.

0: Hodgkin, hitovka Begin, to bylo parádní. Ladíte Hit Radio Zlín a jste se mnou opět i na WhatsAppu a já vám děkuju. Nejenom za milé zprávy, ale za to, že mě umíte taky občas upozornit, že říkám nějaké nesmysly. Ono se to občas stane. Aspoň si můžete být jistí, že jsme lidi, že to jede live. Tak a já mám tady hudební přání od Klárky, aby jsme zahrali něco od Damiano Davida. Takže ano, posílám, Damiano David. A prosím vás, za chvilku i po tomhle Damianovi, který věnuju tady Kláře, tak bude Lady Gaga a Bradley Cooper Shallow. Takže to bude nádhera, taková romantická chvilka pro všechny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: a zeď.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
3: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
4: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
11: Unihobby.
10: Vše pro tvé zelené království.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

parádní romantika. To byl Shallow, za chvilku taky Labuš, Be My Lover. Na to se těším, protože to budu zanedlouho zpívat, takže musím se to učit, můžete se to naučit se mnou. Hit Radio Zlín s vámi, přátelé, také Alžběta Kolečkářová za mikrofonem. No ale koho miluje spousta z vás za mikrofonem, tak to je Michael Jackson. A teď samozřejmě frčí ten nový film Michael a prý je to brutální. A tak brutální, že to skoro žádá pokračování. A podle zahraničních informací ten první film nestihl úplně obsáhnout celý ten život, takže reálně se opravdu mluví o pokračování. No taky se ale řeší, co vlastně ukázat, jak to pojmout. Je tam samozřejmě problém s tou citlivou kauzou kolem těch soudních záležitostí, takže ještě se uvidí. Ale je to docela ironie, že film o člověku, který měl život větší než je Hollywood sám, tak nakonec možná nebude úplně kompletní. Láká vás tady ten film? Nebo který hudební film je vaše srdcovka? To by mě zajímalo. Dejte mi vědět. A teď už pokračujeme. Labuš.

0: Ray Dalton, s vámi Hit Radio Zlín. A teďka další novinky ze Zlína. Začala totiž velká proměna parkovacího domu u Baťova mrakodrapu. Zlínský kraj totiž teďka modernizuje víc parkovacích domů, ale tady teďka vedle 21 přibude skoro 40 nových míst a 6 dobíjecích stanic pro elektromobily. A navíc se zastřeší to horní patro a na střechu přijdou i fotovoltaické panely, které mají ušetřit, přátelé, až 700 tisíc korun ročně za energie. Já myslím, že je to super. A hotové to má být příští rok, takže pecka. Ale samozřejmě během toho budou některé parkoviště omezené. Já myslím, že to ale určitě zvládneme. Za chvilku pokračujeme. Do konce hodiny si dáme ještě divoký byl Gustavo Lima nebo taky Christina Perry, tak si to užijte a zůstaňte s námi.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vidíš?

0: Občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
10: No jaké bys chtěla?
9: No přece ty z Baumaxu.
10: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
9: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
16: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.

0: 0800 511 611.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů za litr. Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim Holiš kvůli suchu a riziku požárů vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek, a to na návrh ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Zákazy platí do odvolání. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce včera prohrála Sára Bejlek.
9: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
0: Aktuální teploty 15,5 stupně, dneska bude po celý den zataženo. A v maximech se dostaneme na 20.
7: Hit Radio Zlín.
0: Velký víkend v Luhačovicích a taky novinky z herního světa. O tom bude následující hodina. A teď už Niko Santos.

Lullaby, to byl Nickelback a tohle je Hit Radio Zlín. Přátelé, Luhačovice čeká jeden z největších víkendů v roce, otevírání pramenů. Startuje to už zítra a město zaplní koncerty, bude jarmark, veteráni tam budou jezdit a folklor bude znít. Dorazí třeba Petr Janda nebo Maroš Kramár a protože na to čekají tisíce lidí, tak pořadatelé mají nachystané i posílené parkování, kivadlovou dopravu. Takže jestli plánujete výlet do Luhačovic, věďte dřív i tak. Hlavně si to užijte, bude pohoda a pohoda je i vaše oblíbená hitovka od Kabátů. Jdeme na to!

skvělá alternativa hitovky Blue, to byla Nia a Samsey na Hit Radio Zlín. Já mám pocit, že si zase dokazujeme, že Češi a herní svět není jenom hokej a skákačky, protože letos vyjde hromada nových českých her a v největším očekávání je další Mafie. Nové projekty samozřejmě od tvůrců Kingdom Come nebo různé bizární simulátory, to nebude chybět. Já myslím, že český gaming je velký pojem a i ve světě a z malých studií se prostě stávají velké hvězdy. Co hrajete vy? Dejte mi vědět a za

tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihobby.
8: Vše pro tvé zelené království.
10: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
11: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Altromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Natasha Bedingfield, to byl miléniový Evergreen Unwritten na Hit Radio Zlín, rozhodně nesmí chybět, a květen je, přátelé, u nás hodně o pohybu tentokrát. Tento týden řešíme nejlepší místa na běhání ve Zlínském kraji a už je jedno, jestli dáváte 10 kiláků kolem přehrady, nebo jenom kousek v lese, nebo se jenom procházíte nějakým krásným místem, určitě máte svůj oblíbený okruh nebo nějakou lesní stezku, prostě místo, kde se podle vás běhá úplně nejlíp, tak nám dejte vědět. Pište, posílejte hlasovky na WhatsApp 601 13 13 05 a každý, kdo se zapojí, tak hraje o akreditaci na štafetu festivalového půlmaratonu, který je už teďka vyprodaný a letos míří na rekordní účast, takže to bude stát za to. A pozor, poběžíte navíc v týmu s Pavlem a se Šárkou, takže žádný tlak. Já myslím, že i jako zážitek to může být super, i když třeba neběháte. Ale bacha, uslyší vás celé město. Jedeme dál. Life is too short, ano, i to si já myslím. Život je moc krátký, to je Kay Tracit a tahle hitovka, tak si to pojďme užít. Life is too short.

0: Ladíte Hit Radio Zlín, s vámi Alžběta a přátelé, řešíme hodně i ten filmový svět a jestli máte pocit, že jsou dnešní filmy málo brutální, tak se podívejte na nový film na Netflixu Apex a teďka je na cestě ještě k tomu Mortal Kombat 2, takže brutalit bude až. Na WhatsApp nám píše Kikuš, že chtějí zahrát něco do práce do frištáku. Holky, Mira je tady právě teď nemám, to si dáme v příští hodince, ale za chvilku Eva Farná, Kian Dacro nebo Adam Lambert, tak si to moc užijte a krásný den.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavi u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
7: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
8: Uniho by.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
11: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
10: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
12: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
13: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
14: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na závěr hodinky, co víc si přát? Přátelé, 11 hodin, 1 minuta, jdeme na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu u Buchlovic, stále tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce osobního auta a náklaďáku. Se zdržením počítejte na D55 u Pravčic, je tam odstavené osobní auto a pozor taky na trase Hulín-Fryšták je odstavené auto. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet.

0: jedna zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
2: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Obyvatelé Kroměříže i návštěvníci města se také v letošní turistické sezóně mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic na Kroměřížsku a zpět. Od příštího měsíce jim to opět umožní 12-místná loď Bruno. Loď vyplouvá od mola na Erbenově nábřeží. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. No a fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid.
2: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
5: Aktuální teploty 17 stupňů, dneska bude v maximech 20, ale celé odpoledne bude zataženo.
3: Hit Radio Zlín.
5: Dneska to ve Zlíně totálně ožije, takže za chvilku si řekneme přesně kde a o co jde. Do startu posílám Supergirl.

Best Day of My Life, to byly American Authors, zítra Radio Zlín a dneska možná taky bude pro někoho nejlepší den, co vy víte. Přátelé, ale v Německu se teďka řeší případ, docela mi to zaujalo. Jeden řidič tam dostal pokutu za to, že zatroubil na kočku u silnice, jo. Asi teda si myslím, že jí chtěl nejspíš jako pomoct nebo zachránit život, ale to jeho troubení vyděsilo nějakého cyklistu, ten úplně spadnul někam do příkopy a nahlásil ho na policii, no a už to bylo, zneužití klaxonu, za 5 eurovku, no prosím vás, netrubte na ty kočky, radši ne, jedeme dál, Mirai a Trips dokola, to bude konečně pro holky.

0: A za chvilku taky Neil Diamond anebo Ed Sheeran na Hit Radio Zlín. Frčí to parádně a lidičky, zlínský Majáles je tady. Už dneska to vypukne naplno, čeká vás hudba, studentská energie, spousta lidí v ulicích a samozřejmě atmosféra, která podle mě k jaru prostě patří. A jestli chcete být u všeho, co je důležité, tak je to dobrá zpráva, protože přesně tohle je ono. A navíc vás celou akci provede Šárka s Pájou z odpolední show. Takže určitě doražte, protože některé věci, konkrétně i tahle akce, stojí opravdu za to.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
13: Unihoby.
12: Vše pro tvé zelené království.

0: levně z Číny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
4: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
5: Cože?
6: To byl dobrý for.
5: David podsadil takto klobouče.
4: To nebyl for. Bohužel.
6: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
4: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
5: Tak to
4: no,
5: říkaj.
4: Tak to
2: říkaj. Od 6 do 9 s Michalem.

come home. Ed Sheeran, toho máme na Hit Radio Zlín moc rádi. Přátelé, pomalu se můj dnešní čas chýlí ke konci, ale jednu věc si řekněme, dneska je světový den hesel, takže ideální chvilka zjistit, že vaše 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo jméno psa není úplně ideál. A samozřejmě odborníci doporučují dlouhé, unikátní hesla, kombinace písmen, čísel, znaků, ano, víme to. A pak je pořád měníme. Takže dobrého pamatováka vám přeju všem a teď to rozjedeme, Madonna.

0: Linkin Park, perfektní věc a do konce hodiny posílám ještě Rudimental, Chinesky, Pink. Přátelé, krásné dopoledne máme za sebou. Venku se nám to trošku mračí, ale myslím si, že po těch slunečných dnech, kor když je ještě teplo, to asi ničemu nevadí. Dneska si naplno užijte dnešní den. Já dneska jdu oslavit svoje narozky, takže já se na to úplně těším. Přátelé, mějte se krásně. Uslyšíme se zase v pondělí. Užijte si prodloužený víkend. Mám vás ráda. Tak čau.
1: Tady se vám blíží splátečka a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
17: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu Huslenkami počítejte s možnými komplikacemi, protože se tady opravuje cesta. Pracuje se i v ulici Příkrá ve Vizovicích. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
8: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru. A nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
7: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
0: Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek. Může za to zejména dlouhotrvající sucho. S ohledem na to platí zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství anebo používání otevřeného ohně. Dodržování zákazu kontrolují po celém kraji hasiči. Ti také budou hříšníky pokutovat.
9: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
0: Dnešní obloha bude oblačná a během odpoledne zaprší. Denní teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18. hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naši první srdcovku je z roku

0: Adel, rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta, ty si dáme právě teď se skupinou Roxette, jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni, nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na ně koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let.

Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette.

0: zakladatele rapu. Buty. Zbytek jenom povídám. To s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to na číslo 777-937-777, mi chodí spousta zpráv. Tohle taky je hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chviličkou pípla taky SMS-ka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen, každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální, co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama. A vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, dáme si tady hit z roku 2000, který je o 11 let mladší než tvá vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Radio. To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala, vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laťka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu, jeho holka na něj řvátě vyhodí, ale ne, mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak... Někdy to tak je, no, někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: One, two, three.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: odpoledne, nebo ještě stále v poledne vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut, srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi je totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, ne, pardon, omlouvám se, šaty, přes 50 let blue šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ní?

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrand Káva.cz

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
6: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
7: Unihobby.
6: Vše pro tvé zelené království.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taky bude 13 hodin poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz zesiluje na pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Z více auty počítejte také na příjezdu D1 od Opatova. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
9: Z parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Tok a spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
1: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
10: V sobotu se koná v okolí Slušovic Rally Sprint Kopná. 31. ročník měří celkem 162 kilometrů a obsahuje 6 rychlostních zkoušek. Kopná patří každoročně k nejlépe hodnoceným podnikům jednodenních rally sprintů. Pokud někam sobotu pojedete autem, tak v okolí Slušovic počítejte s uzavírkami některých silnic.
11: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
10: Zítřejší obloha bude polojasná až oblačná. Někde ještě může i lehce zapršet. Denní teploty vystoupají na 21 stupňů Celsia.

0: 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem? Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
1: Hitradio Zlín.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den. Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuju, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se, jak...
1: To si taky říkal, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: To mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, OK, dobře, takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá,
0: no, vlastně, no. Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15. Že to
0: je to tak. No. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou. Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali pro rodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.

Stop the Music ve 13 hodin a 25 minut. Za chviličku například Luis Capaldi s hitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo, protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 000 navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí, jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Teď nemusí celou dobu akorát oni sosat všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem Selavý.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě

0: CZ. Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvimilek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do...

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech. Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo. Dáme si dámu. Dámu. Letos v květnu to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe. A myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin retro víkend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou 80ky na Hit Rádiu.

0: Krištofa Šňury na Hitrádiu ve 2:15. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly, a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
4: Tak to říkej.
1: Na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No. Vida? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
14: Unihobby.
13: Vše pro tvé zelené království.
15: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
16: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
17: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
18: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
19: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
20: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
1: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Bouralo se na ulici 1. máje v Kroměříži. Ve Zlíně dnes probíhá majáles a díky němu je teď centrum města plné lidí a událost ovlivňuje dopravu. Počítejte proto s možným zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
4: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
3: Spolek působí v různých regionech, známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
5: Pokud nad vašimi hlavami spatříte zítra anebo v sobotu historické letadlo AN-2, tak to zřejmě uvidíte i parašutisty v akci. Ti totiž během pátku budou skákat nejen na letiště v Kyjově, ale také na dalších netradičních místech. V sobotu budou dokonce přistávat i na letišti v Otrokovicích.
0: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
5: Páteční obloha bude polojasná až oblačná. Někde můžou být i přehánky. Denní teploty vystoupají na 21 stupňů Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte. Jo, protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknu za malou chvíli.
1: Hit Radio Zlín.
6: A do té doby si dáme skvělý hity, nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black, tak pohromě.

14 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc.

že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v uvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hitrádia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Coldplay je ten Paradise, tedy ráj, a vypadá to, že naši děti by velmi rádi doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím, jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek, pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti. Bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všechny. Myslím si, že děti doma by určitě měly aspoň něco pomáhat. Když je aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, to jsme umývali ručně na nový, utírali, dneska už mají míčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďo, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777 937 777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už ji mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. A tohle to, tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, jako, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
8: Unihoby.
7: Vše pro tvé zelené království.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili. Vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky, to bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá. Je, ty umíš Metaliku. Jasně. Dál už jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Meet You na Hit Radio ve 14 hodin 4 a 40 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný srandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Krásné odpoledne z Hit Rádia Zlín. Co dneska probereme v odpolední show? Tak třeba tak netradičně. Máte doma okusy a vůbec netušíte, o co jde? Buďte v klidu. Není to žádná záhada ani nový fitness trend a my se na to dneska v odpoledním vysílání mrkneme víc, takže zůstaňte s námi na Hit Rádiu Zlín.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18. Jen na Hit Rádiu Zlín. Hit Rádio.
3: Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
4: To jsou místa, kam se vracíš.
3: Lidi, které znáš.
4: A věci, na které jsi hrdý.
3: Na Hit Rádiu Zlín.
4: Žijeme Zlínský kraj.
3: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
4: Kam si jít zaběhat?
3: Kde vyrazit do letního kina?
4: Kam se chodíš v letě ochladit, nebo kde to prostě žije?
3: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
4: Žijeme Zlínský kraj.
3: Celý květen na Hit Rádiu Zlín.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
12: Uniho by.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
1: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulicích Trávník 20. Vavračkova 70. 60. Hlavníčkovo nábřeží, třída Tomáše Bati, Štefánikova, Gahurova, Výletní, Benešovo nábřeží. Ve Zlíně v délce asi 5 kilometrů kvůli majálesu počítejte s řadou omezení. A na výjezdu ze Starého Města směr Huštěnovice, tak pozor, tam se maká na cestách. Pokud vám dělám parťáka za volantem, dávejte na sebe pozor i na své okolí, dojeďte v pohodě a ve zdraví do cíle svých cest a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Hvězdu na chodníku slávy před zlínským velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Odhalení je plánováno na 2. června. Stane se tak při zlínském filmovém festivalu. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku. Dosud je jich tam 44. Jarní slunečné počasí probudilo zmije. Letos jsou dokonce nadměrně aktivní. V lesích bychom proto měli být obezřetní. Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat. Rána by se neměla rozřezávat ani vysávat. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země.
10: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
11: Počasí v pěti slovech.
0: Přehánky, bouřky, teploty do 22.
11: Hit Radio Zlín.
0: Odpoledne na Hit Radio Zlín dneska začíná trošičku netradičně. Zdraví vás moje maličkost, já jsem Monča. No a přátelé, máte doma okusy? Nevíte, co to je? Klidně, buďte v klidu, není to žádná záhada ani nový fitness trend. Jsou to větve a dřevo, které je pro naše zvířata v zoo Lešná doslova malý poklad. Tak si na to posvítíme. Víc za chvilku.

se David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 9 minut po 15. na vlnách Hit Rádia Zlín. Přátelé, pokud máte zahradu a na ní staré jabloň, hrušeň, nebo máte možná sad, nebo vaši, nebo babička s dědou, který už tak úplně nestíháte, tak pozor, možná právě vy máte doma poklad. Naše zoologická zahrada na Lešné totiž hledá okusy pro svá zvířata. Každý týden spotřebují spoustu větví z ovocných stromů a rádi si pro ně i sami přijedou.

klidně vám s tím i pomůžou přímo na místě. Takže jestli máte přestárlé stromy nebo větve, které by jinak skončily třeba na hromadě, tady můžou ještě udělat velkou radost, a ne malou, klidně i pořádně hladovému zvířecímu publiku. Stačí, když jste zhruba do 20 km od zoo a vaše zahrada může být rázem tak trochu VIP bufet pro naše krásná zvířata v naší ještě krásnější zoo Lešná. Podrobnosti najdete na stránkách zoo Lešná. No a teď se potěšíme hodně. Rokový závan YouTube a Beautiful Day. Já doufám, že ho máte. Poslední pracovní v tomto týdnu, aspoň pro většinu z vás.

Benson Boone, možná ho znáte z obrazovek, do povědomí veřejnosti se dostal před lety, před 5 lety, abych byla přesná, v talentové show Americký idol, kde zaujal hlavně tím, že zpíval tak dobře, až to po roce málem spadly tušky na zem. A jak to tak bývá v talentových soutěžích, někdo přijde, zaspívá a pak už se ho hudební svět prostě nechce zbavit, nechce ho pustit. Navíc působil velice přirozeně, uvolněně, prostě si to tam přišel užít a ono to vyšlo. Za chviličku mezi vás hodím taky úžasný rockový závan, naprosto skvělé bandy, velice skromné, která to taky umí rozparádit. Mando Dio, Dead Swing Somebody, krásný čtvrtek

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
9: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
10: Unihobby.
9: Vše pro tvé zelené království.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
13: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
14: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Když se potkají dvě výrazné osobnosti naší scény, může z toho být docela zajímavá jízda. Přesně to se stalo. Eva Farná, Miraj Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému příteli Davidovi Stypkovi. A jak to tak bývá, když se muzika dělá srdcem, vznikají i nové nápady. Mezi zkouškami a koncertní atmosférou se zrodila úplně nová pecka právě s názvem Vzpomínky.

Ne, vzpomínky umí někdy znít docela optimisticky, když se spojí správní lidé a správná muzika. Máme 15.29, vás sledí to nejlepší, vlny Hit Rádia Zlín a frčíme dál.

0: Fandové slavného zpěváka Eda Sheerana mají v posledních dnech o čem mluvit. Na sociálních sítích totiž ukázal úplně nový vzhled, oholenou hlavu. No a jak sám říká, není to náhoda ani módní experiment, ale symbol nového začátku. Přiznal, že právě prochází náročnějším obdobím, protože ho poslední měsíc trápí pásový opar, což je velmi bolestivé onemocnění. Změnu image sdílel i na svém Instagramu s tím, že si nový start chce pořádně užít a klidně uvažuje, že u krátkých vlasů i zůstane. No a samozřejmě internet nezůstal tichý, kolegové z hudební branže mu posílají podporu i humor, někdo radí nový střih doladit, jiný posílá emoji ohně, zkrátka Ed Sheeran i s novou vizáží zůstává v centru pozornosti. Ať už z vlasy nebo bez nich, hlavní je, aby byl zase brzy v pohodě. Držíme pěsti. Za chviličku One Direction, jsme Hit Radio Zlín. Hezký čtvrtek s námi.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála

0: 999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.
3: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
4: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

života, smíchu, energie. Čekají vás koncerty, dobroty z Food Zóny, hlavně naprosto top atmosféra, prostě čas být spolu a užít si to na max. A pozor,

Doražte na Sát Jaro studentskou náladu a možná si i připomenout, jaké to bylo. Ty starší ročníky, když jsme místo práce řešili hlavně to, kde bude večer nejlepší mejdlo.

0: Eva Max, doufám, že se máte krásně. 15.58, pro většinu z nás poslední pracovní den v tomto týdnu. No a my pro vás i bedlivě sledujeme aktuální informace. Jdeme na ně. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici Milíčovo náměstí v Kroměříži, nedaleko restaurace pod starou knihovnou. Pozor, je tam olej na silnici. V ulici Fignerova ve Valašském Mezříčí se nám došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. V ulici Šlatouerova ve Valašském Mezříčí se šetří nehoda nákladního vozidla, které skončilo ve stromě. A v ulicích Trávník, 20. Vavrečková, 70. 60. Hlavničkovo nábřeží, třída Tomáše Bati, Štefáníková, Gahurova, Výletní a Benešovo nábřeží ve Zlíně. Kvůli majálesu je tam řada omezení. Pokud míříte si to tam užít, dávejte na sebe pozor. Pokud víte víc, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho by.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Město Vsetín dokončilo v domech v ulici pod Žamboškou rekonstrukci bytů zvláštního určení, které obývají zejména seniori. Práce trvaly několik let. Město v těchto budovách opravilo všech 64 bytů, přičemž náklady se vyšplhaly v součtu na částku přes 30 milionů korun. Úpravy většinou spočívaly ve vybourání starého bytového jádra, podlah, původní kuchyňské linky a koupelny. Průměrná cena paliv v Česku v mezitýdenním srovnání opět stoupla. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun a 80 haléřů. Před týdnem to bylo o 1 korunu a 14 haléřů levnější. Nafta od té doby zdražila o 49 haléřů na průměrných 43 korun a 31 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací. Do české branky se postaví gólman Dominik Pavlát. Na střídačce mu záda bude krýt Josef Kořenář. Zítřejší obloha bude polojasná až oblačná, někde ještě může i lehce zapršet. Denní teploty vystoupají na 21 stupňů Celsia.
8: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
1: Hit Radio Zlín.
0: Krásné odpoledne, přátelé, na Štěrkovišti v Otrochovicích je teď trochu víc rušno než obvykle. Proč? Má to dobrý důvod, víc za chvilku.

podle 21. se totiž dočká velké modernizace, přibudou nová parkovací místa, dokonce i nabíječky pro elektroauta. A celé se to ještě zastřeší a osází solárními panely. Takže shrnuto, víc míst, víc stínu a ještě si to na sebe bude samo vydělávat. To už není parkoviště, to už je skoro takový startup. Jen malá realita, během rekonstrukce si možná parkování trošku užijeme, míst bude občas méně, někdy třeba i žádné, ale vydržte, protože až to bude a až to bude hotové, možná poprvé v historii zaparkujete bez nervů a na první pokus.

0: Krásný čtvrtek, přátelé, už zítra od 7 od rána startuje na Hit Radio Zlín speciální retro víkend z Hit Radio 90. Čekají vás největší hity, největší pecky 90. let, hudební nostalgie, vzpomínky na dobu kazet, MTV i prvních CDček a navíc speciální obsah inspirovaný podcastem Vypalovačka. Takže znova zítra v 7 ráno a jedeme až do neděle do 18. hodiny. To bude Retro Mejdan.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
14: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
15: Cože?
16: To byl dobrý for.
15: David podsadil takto klobouče.
14: To nebyl for. Bohužel.
16: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
14: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
15: Tak to říkej.
12: Hosti snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Naprosto luxusně roztančená Verona a naprosto luxusně se paří i ve Zlíně. Dnes je tam pořádně živo, Majáles u tebe je tady, park před Baťovou vilou se proměnil v jednu velkou studentskou party. Muzika, jídlo, smích, energie a my jsme s vámi na místě. Hit Radio Zlín, celý Majálesem totiž provází naše úžasné kočky Julie se Šárkou, takže čau holky! Čau, tak jaká je nálada?
1: Tak prosím tě, my nic nepočujeme, takže vlastně my to počujeme ahoj. A já slyším Focus Rock, nevím jak vy, ale já slyším Focus Rock. Chceme vám každopádně povedat, že dneska skutečně beží Majáles u tebečka 2026, dojdete sem za nami, nacházíme se vlastně v parku u Baťovy vily, kusoček, takže určitě to jako neminiete, uvidíte to tu, je to pre vás nachystané ještě veľa, čo tu bude a čo můžete dneska zažít. My jsme dneska i vyhlašovali krála a královnu Majálesu, tak kdybyste chtěli vidět, která fakulta u tebe je ta úplně nejlepší na světě, tak je to fakulta humanitních studií, tak ještě jednou jim moc gratulujem, právě byli nejlepší ve všech těch šílených věcech, co museli udělat, zvládli to nejlépe, takže gratulačka. Teď je tak, no až do půlnoci to tu budeš jít, dorazí ještě kouzlo, alebo například Michal Růda, kterého můžete počuť aj z Eteru i Rádia Zlín, takže nechybajte ani vy. Honičko, my nic nepočujeme, ideme sa bavit, príďte sa bavit za nami.
0: Přijdem, kočky, díky moc a samozřejmě nezapomínejte, jak prostě začít prodloužený víkend, než třeba s pomínkou na studentská léta, anebo normálně rovnou tam skočte hezky po hlavě, protože Majáles UTB ve Zlíně prostě jede na plný bomby.

0: na vlnách Hit Rádia Zlín 17.37. Přátelé, kamarádi, ne, že bych vás znala do lože, na to je opravdu teďka jako ještě brzo. Noc je ještě mladá, vzhledem i k majálesu, co teďka proudí ve Zlíně a vůbec před prodlouženým víkendem, takže si zkuste opravdu odpočnout, ať je vám krásně. Ale případně, když už do té lože půjdete a nemůžete v noci spát a koukáte do stropu a přemýšlíte nad smyslem života, možná to není filozofie, přátelé, ale možná je to večeře. Odborníci totiž říkají, že spánek se dá trochu nakrmit, třeba banánem, ten prý pomáhá uvolnit svaly a připravit tělo na spánek, takže vlastně takový malý večerní uklidňovač. Pak tu máme mandličky, ořechy, krutí maso nebo rybky, zkrátka jídla, která tělu dodají látky, díky kterým se mu chce spát, skoro víc než vám. A klasika, pokud nemůžeš spát, honí tě černé myšlenky. Teplé mléko s medem, to už znali i babičky a funguje dodnes, můžu potvrdit, i když nikdo přesně neví, jestli víc kvůli vědě nebo vzpomínkám na dětství. Naopak večer radši opatrně s kafem, těžkým jídlem, samozřejmě alkoholem, to je taková kombinace, která spánek spíš odkládá a mozek přepíná do režimu, ještě si něco pustím na mobilu. No a malý tip na závěr, podle odborníků dobře vyvětraná ložnice, klidných 18-20 stupňů, dělají někdy větší službu než jakákoliv spánková, nevím, anomálie a spánkový zázrak. Takže večer možná místo scrollování zkuste banán, teplé mléko s medem a uvidíme, kdo vyhraje. Vy nebo mobil?
1: Těšíte se na sezónu?

0: 6,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky,
1: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa,
1: Harley,
0: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď.

0: www.zchiny.cz.
1: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
2: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

čtvrteční podvečer, 17.48, ladí vás Hitradio Zlín. Přátelé, ať už vyrážíte na majáles, na party, nebo jedete teďka aktuálně už domů a těšíte se na prodloužený víkend, tak přátelé, ve Zlínském kraji teď platí jasné pravidlo, co hoří, to radši vůbec nezapalovat. Kraj kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů a spalování všude možně, kde je to možné, takže bušty si teď opečte maximálně očima. Romantické táboráky musí chviličku počkat, hasiči měli v posledních dnech opravdu napilno. Hořelo třeba u Rusavy, Zubří nebo ve Vlachovicích, lesy a louky jsou extrémně suché, stačí opravdu málo. Takže prosím opatrně, ať i hasiči mají klid a hezký prodloužený víkend. Žádné nedopalky z auta, žádné vypalování trávy. A kdo chtělo víkendu machrovat s pyrotechnikou, tak maximálně prskavku ve vaně, přátelé. A držme palce, držme si pěsti i pro hasiče, pro nás a možná ať brzy sprchne, protože příroda už si o pořádnou sprchu opravdu říká. No a já posílám Florajdu anebo Raya Deltona. Hrajeme hity.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V centru Zlína se tvoří kolony, protože nejedou některé semafory. Počítejte zde proto s možným zdržením. Dnes je tady opravdu živo, protože se koná i majáles, který může také ovlivňovat dopravu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.

0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
4: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
3: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 milion korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
0: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
3: Do rána oblačno, zataženo v severní polovině území místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
5: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tak tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tato píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se tak jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves. Tolik tedy o ní. Každopádně teď připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Rádiu s radostí zahrajeme

0: Kalarsam.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je Kiskem. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádio máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už je za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahame.
2: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
4: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
5: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak jsme si trošku zaštěkali Bahamen a jeho naprostá legenda Bullet Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme odstartovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje, nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi je rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

0: George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, přejeme je pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další 3 dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci. Tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žily, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club. Do you really want to hurt me? Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paolo a Čára mají píseň Vamos a Bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
10: I'm Dua Lipa.
5: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: bursting at the seams. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Tohle

0: oči a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com